0: ste izčerpaní, brez energie, čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispieva tak zmanšovaniu utrujenosti in izčerpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že u lekárnach.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotéženo in raznovrstno prehráno.